0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: malíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: léta extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: balíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Relax. Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.
3: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na pamatku.

události a výročí pro dnešní den. Dnes je 18. července. V roce 1940 spatřil světlo světa herec James Brolin, manžel herečky a zpěvačky Barbry Streisand. Po 5 letech se narodil Jenny McCulloch, zpěvák a kytarista Animals. Dalších 5 let trvalo, než přišli na svět anglický miliardář a majitel vydavatelství Virgin Atlantic Richard Branson a Glenn Hughes, jeden z Village People, zemřel v roce 2001. Posledním dnešním oslavencem je Jack Irons, bubeník Pearl Jam. Jeho datem narození je 18.7.1962. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: se zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz. Ptáš se mraků,
1: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Relax

0: Máme 10 hodin, hezkou sobotu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia, bude oblačno až polojasno, odpoledne se můžou místy objevit přehánky a výjimečně také bouřka. Tam, kde ale zaprší, tak to bude jenom na chviličku a poté zase srážky ustanou. V Olomouci se narodilo jedno vzácné zvířátko. Jaké, tak to si řekneme mezi 10. a 11. No a k tomu si samozřejmě taky budeme hrát. Big Mac nám nabídne Eva Farná. Tak tedy dobrou chuť, pokud máte rádi Big Macy, a pokud ne, tak si dejte něco dobrého, skvělého a užívejte si příjemné sobotní pohodové dopoledne.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle byl song, který se jmenuje Super Heroes, je z roku 2014 a tuhle písničku napsali Danny O'Donagh a Mark Sheehan z irské poprokové kapely The Script. A koho oslavují, kdo jsou tedy ti superhrdinové pro ně, tak jsou to lidé, o kterých se vůbec nemluví. Nejsou to žádní slavní sportovci, politici, vojevůdci a já nevím kdo všechno, ale jsou to lidé, kteří prostě mají nějaké velké trápení ve svém životě, pracovním, soukromém, kdekoliv. A přesto, jak si nesou tu hlavu hrdě vztyčenou nahoru a dokážou se všemi těmi nepříznivými ranami osudu poprat a jít dál. A právě takovéto lidi, ty neviditelné superhrdiny, kteří často opravdu musí hodně vydat ze sebe ve chvíli, kdy už těch sil moc nemají, oslavuje tahle ta písnička od irské skupiny The Script. Odborníci ji také prý přirovnávají k tomu, co zpívala Katy Perry, a to sice tím, že to je takové lirické téma písně. Tak já doufám, že se vám líbila. Máme 8 minut po 10. hodině, je sobota 18. července. Drahomír a Drahomíra dneska taky slaví svůj svátek. Tak pokud někoho, kdo má takové jméno, znáte, tak jim určitě nezapomeňte popřát.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Rádio. Fotbalový šampionát.
1: Fotbalový šampionát ještě pořád neskončil. Je to naprosto nekonečný příběh, ale zítra už bychom snad konečně se tohoto tedy jaksi podniku měli zbavit a mělo by to být za námi. Zítra se totiž bude hrát finále, konkrétně Španělsko s Argentinou, a to od 9 večer. Dneska večer od 11 našeho času si o třetí místo zahrají Francie s Anglií. Právě Anglii vyřadili Argentinci, kteří jsou ve finále, a tahle ten zápas bohužel jaksi má takovou, řekněme, nepříjemnou dohru nebo určitou pachuť, protože se změnil i v jistou politickou manifestaci. Byť do sportu politika úplně nepatří nebo by patřit neměla, tak ale na trávníku poté, co Argentinci vyhráli nad Anglií, se objevil takový nápis, takový transparent, tam přinesli fanoušci a vzali ho dokonce i někteří hráči do rukou, kde se píše, že Malvíny jsou argentinské. Malvíny, to je argentinský název pro Falklandy. V 80. letech dokonce Argentina s Velkou Británií bojovala o tyhle ty ostrovy a je to velmi citlivé politické téma, komu to vlastně patří. Argentinci považují Falklandy nebo Malvíny, jak oni tomu říkají, za své území, Britové to považují za své území. No a ve chvíli, kdy tedy Argentinci porazili Angličany, tak tohleto politické téma vytáhli, což je proti regulím FIFA. Zároveň někteří britští politici tvrdí, že ti argentinští hráči, kteří hrají v Premier League, tak by okamžitě měli přijít o svá pracovní víza a měli by v Británii skončit, pokud se takto tedy postavili proti jaksi britské politice. Neřeší se ale jenom politika, ale také třeba tráva. Konkrétně tedy jde o stadion v New Jersey, kde se bude zítra právě hrát to finále, protože spousta hráčů si stěžuje na to, že ta tráva tam je nekvalitní, že se na ní špatně hraje. Pořadatelé tvrdí, že to stihnou dát do pořádku. Prý zasadili trávu, která je připravená na vysoké teploty. Ono nakonec ale teplo nebylo, docela se ochladilo. Asi to s tím globálním oteplováním prostě není tak žhavé, takže ta tráva prostě nerostla tak, jak měla, a tudíž hráči byli nespokojeni. Zároveň ale FIFA požaduje, aby na tomto šampionátu byla tráva přírodní, nikoliv ta umělá. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Je možné, že ten, kdo prohraje, tak se nakonec bude stěžovat, že tam byla špatná tráva. Tak tedy uvidíme. Ještě jednou opakuji, dneska v 11 večer se hraje o třetí místo Francie s Anglií a zítra v 9 večer Španělsko, Argentina se utkají o to v tom finále, o to, kdo tedy bude mít ten titul mistra světa z letošního roku.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.
3: Největší hity 90. let.

Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Tip relaxu. Motorkáři jedou pro děti, to je charitativní akce, která se uskuteční příští sobotu 25. července od 10 hodin v kempu Branov u řeky Berounky. Těšit se můžete na soutěže, hudební vystoupení a chybět nebude ani oblíbená spanilá jízda. Výtěžek této akce potom dostane klinika dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Takže pokud chcete podpořit dobrou věc a zároveň také vidět pěkné motorky, nebo třeba přijet na své motorce a hezky se svést, tak jste očekáváni příští sobotu v 10 hodin v kempu Branov u řeky Berounky.
1: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat, kde jsou teď komplikace na dálnicích. Tradičně kvůli stavbě nové křižovatky se to štosuje před příjezdem do Prahy po D7 od Chomutova a od Slaného. Tady počítejte se zdržením u pražského letiště zhruba na nějaké 3 minuty. Pak tady vidím komplikace na pražském okruhu dálnice D0, Cholupický tunel ve směru od Zbraslavy k D1, tam je taky zdržení, jinak v ostatních tunelech také pojedete trochu pomalej, ale není to zas taková tragédie. A v celku bez větších problémů to teď ku podivu jede na stavbě mostu nebo na opravě mostu na D1 na nějakém 23. kilometru, tedy za odbočkou na Benešov. Tam je zdržení pouze 2 minuty, ale když pojedete dál na Brno, tak počítejte s tím, že od 38. po 42. kilometr brněnské D1 pojedete v koloně, jede se tam velmi pomalu a zdržení je tam nějakých 10 minut. Já vám přeji šťastnou cestu, ať v pořádku dojedete tam, kam potřebujete a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tohle byly Beyoncé a Shakira a jejich Beautiful Liar, tedy krásný to lhář. My od lháře teďka půjdeme k jednomu, no úplně ne krásnému, ale zajímavému zvířátku. V olomoucké zoologické zahradě se totiž podařilo odchovat hrabáče kapského. Narodilo se tam mláďátko, je to velká vzácnost, protože je to zvířátko, které je dost složité vůbec tedy prostě přivést na svět a potom zaručit, aby ho matka nějakým způsobem nepoškodila. Protože tehle ten živočišný druh má takové macešské matky, které se většinou o mláďata moc nestarají. Když už se starají, tak většinou dost laxně, navíc mají převrácené biorytmy, přes den spí, v noci potom chodí lovit potravu, takže většinou jim nezbývá ani čas na tu péči o to mládě a tak je to dost složité je vůbec odchovat. Pokud nevíte, jak hrabáč kapský vypadá, tak je to takové divné zvíře. Vypadá to, jako kdybyste vzali malé prase, strašně mu protáhli rypa, v nějakém photoshopu prostě zkazili prase. K tomu byste mu dali strašně divný uši jak od zajíce a nohy od něčeho, co připomíná nosorožce. Tohle to, kdybyste splácali dohromady, tak zhruba máte hrabáče kapského a tohle zvířátko potom prostě přes den spí, v noci loví, navíc loví termity, chodí rozhrabávat termitiště. Takže je v zoologické zahradě tady v Evropě docela problém, aby vůbec jste mu zařídili potravu, neb těch termitů u nás za stolik nemáme. Musí se tedy vymyslet nějaká alternativa, co mu dát místo toho, tak dostává nějakou rozmixovanou kaši, ve které jsou kousky vařeného masa, granule pro psy, žloutky, banány, rozvařená rýže, ovesné vločky, mrkev a jablka. No to je teda mňamka, vám řeknu.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.
3: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo

0: bar plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: dvou autobusů, které se nám dneska ráno nebo po ránu srazily na jižní Moravě. Tak doufejme, že se nic vážného nestalo, že to budou jenom nějaké odřeninky a že se všichni brzy dostanou bez větších jaksi komplikací zdravotních zase domů, případně do cíle své cesty. Za 5 minut bude 11 hodin, je sobota 18. července, Drahomíra slaví svátek a vy posloucháte Relax.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: 11. hodina odbyla.
1: Relax Radio.
0: 24 až 27 stupňů Celsia, takové teploty čekáme dneska, obloha bude oblačná až polojasná, k večeru nám může sem tam z těch mráčků zapršet, tu a tam se dokonce vyskytne i bouřka, ale nebojte se, celou noc rozhodně pršet nebude, protože srážky budou ustávat. Pokud plánujete někam vyrazit v noci, tak teploty v noci klesnou na 17 až 14 stupňů Celsia, přičemž pozor, občas se může jaksi kránu vyskytnout déšť, ale v noci by jinak mělo být, řekněme, v úvozovkách pěkně. Ale pozor, bude tma. Dokonce i pejsek z útulku může být profesionálním záchranářem a pomáhat třeba při hledání lidí v sutinách po zemětřesení. Jeden takový velmi šťastný a veselý, dá se říct až dojemný příběh, vám nabídnu i mezi 11. a 12. hodinou. Ale budeme si i hrát, nejenom povídat, například Krištofa a jeho Lolitu. Přeju vám hezkou sobotu.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Tak tohle byla oficiální hymna letošního fotbalového mistrovství světa, na které se podílelo opravdu hodně umělců, takže ve chvíli, kdy člověk chce přečíst všechny ty interprety a skladatele a spoluautory, tak to je skoro jako když končí film a ozve se takovéto v českém znění dále účinkovali. Tak tedy, kdo se na tom podílel? Andrea Bocelli, známý to italský zpěvák, tenor, prostě úžasný hlas, dělá především takovou spíš klasičtější hudbu, ale tady se tedy zapojili i do takovéto popovější záležitosti. Kromě Andrea Bocelliho, David Guetta, dále potom AJ, což je korejská zpěvačka, dále Megan Thee, potom Giovanni Damiani, Giorgio Tunford, Felix Hein a spousta dalších umělců, kteří prostě spojili své síly, aby nahráli tuhletu písničku, která tedy je oficiální hymnou letošního fotbalového mistrovství a jmenuje se DNA víc než hra. Já doufám, že se vám líbila. Musím říct, že ty songy, které jsou spojené právě s fotbalovými šampionáty nebo třeba s olympijskými hrami, tak vždycky v sobě mají takovou velmi zajímavou energii a často právě na nich zpívá víc umělců dohromady, což vytváří takový, řekněme, poměrně zajímavý mix, který stojí za to slyšet. Tolik tedy k fotbalu, jeden fotbalový song, a teď si jdeme zaběhat. Running.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: I pes z útulku může být velký hrdina. Tahle ten příběh se týká jednoho pejska, konkrétně to 6letá border collie Suzy z útulku na Tachovsku. Jeden kynolog, hasič, přišel právě do toho útulku, protože ho napadlo, že by možná i některý z těch pejsků, kteří byli odložení právě do útulku, mohl být docela šikovný a hodit se na práci záchranáře. Hnedka při první procházce zjistil, že Suzy, kterou odložil její majitel z Německa a už měla nějaký věk, tak bude prostě dobrá. Začal jí cvičit, no a po roce se Suzy naučila vyhledávat lidi v sutinách. Asi víte o tom, že v Česku máme velmi dobré právě ty záchranáře, co umí po zemětřeseních vyhledávat se svými psy lidi v sutinách. No a hasič, který tuhletu Suzy vycvičil, tak s ní byl nedávno ve Venezuele, které postihlo velké zemětřesení, a Suzy tam našla několik lidí zasypaných. Případně bohužel v některých tedy jaksi těch situacích už to prostě byly lidi, kteří tedy nejevili známky života, ale i ta těla je potřeba najít. Takže tedy 6letá Fenka, která se dostala do útulku a potom prošla výcvikem, dokázala pomáhat spoustě lidem. Já myslím, že to je naprosto skvělá záležitost, že prostě i pejsek z útulku může být opravdu špičkovým záchranářem.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Relax Radio.

0: Rada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí.

0: Robot si hraje se seniory v Tuchlovicích na Kladensku. Už od května tam testují humanoidního robota, jmenuje se Robin. Má tak trochu, řekněme, takový vzhled jako člověk. No, člověk, je to samozřejmě robot, ale je to taková postavička, má to kulatou věc, která připomíná hlavu, něco, co vypadá jako tělo, jako ruce. A díky tomu, že je v něm zabudovaný počítač s umělou inteligencí, tak si může povídat třeba se seniory, může s nimi hrát různé hry, takže si procvičují paměť a to samozřejmě, když už jste ve vyšším věku, vám dost prostě pomáhá, protože je potřeba tu hlavu pořád nějak udržovat v běhu a v chodu, aby se nezačaly projevovat tolik ty známky stáří. Takže někdo třeba luští křížovky, no a někdo si potom, jak si povídá právě s tímto robotem Robinem, který vypadá tak jako velmi roztomilé, nosí džíny s kšandami, mluví zhruba jako dnešní teenageři a vlastně na všechno dokáže okamžitě odpovědět. Není to tedy člověk, ale je to prostě robot, se kterým si seniori dokážou povídat a hrát. Což vypadá zajímavě, vypadá to divně, ale třeba takové zkušenosti z Japonska poukazují na to, že to je asi cesta, že do budoucna se o řadu seniorů budou muset právě starat roboti. A to ne proto, že by, jak si to řekněme, bylo v něčem lepší, určitě lidský přístup má svoje výhody, ale těch, kteří by se chtěli starat právě o staré lidi, je málo. Ono celkově ve většině oborů chybí lidé, nejsou automechanici, nejsou truhláři, nejsou zedníci, nejsou zdravotní sestry, nejsou také pečovatelky do všelijakých domovů sociální péče, a tak tedy alespoň částečně tu práci můžou převzít roboti. Tak si říkám, až já budu jednou starý, jestli teda do té doby samozřejmě nám nenařídí, že každý, kdo dosáhne určitého věku, bude muset na eutanázii, tak kdo se o mě bude starat, jestli to bude nějaký robot. Třeba bude vypadat tak, že už to ani nepoznám, jestli to je robot nebo člověk.
1: Relax. Relax Radio.

Dovedete si představit, že se vloupáte do nějakého obchodu? Ne, já doufám, že to si představit úplně nedovedete, protože jaksi nemáte choutky být zlodějem. Ale ve Spojených státech, konkrétně to bylo někde v Marylandu, se stala taková věc. Zloděj se vloupal do obchodu, v klidu si tam kradl, někdo to buď to viděl, nebo nějaké zabezpečovací zařízení to ohlásilo policii. No, jenomže, když zloděj vyšel ven, tak zjistil, že s tím lupem nemá jak odjet, protože mu mezi tím někdo ukradl auto. Co tedy zloděj udělal? Zavolal policii, že mu někdo ukradl auto. Policisté přijeli, začali řešit jak ten vykradený krám, tak zároveň také ukradené auto. Na první pohled by se mohlo zdát, že to třeba spolu nějak souvisí, že zloděj vykradl krám a potom ukradl auto. No, jenomže pak zjistili, že jaksi ten, co přišel o auto, tak je ve skutečnosti zloděj, který se vloupal do toho krámu. A tak policista řekl, ukažte ruce. Ten zloděj to považoval za naprosto nevinnou výzvu, protože on byl přeci ten chudáček okradený, co přišel o auto, v tom to udělalo cvak cvak, dostal želízka a případ byl vyřešený. Jestli se auto našlo, tak to jsem se nedočetl. Na druhou stranu ten týpek teďka stejně skončí ve vězení, takže o auto asi jaksi starost mít nemusí, protože ho nějakou dobu rozhodně nebude potřebovat.

to. Krásná písnička z Estonska byla a jmenuje se Espresso Macchiato o pití kávy v Itálii. Kávu také pijí velmi často úředníci, dokonce mi kdysi jeden radní na jednom úřadě, kde jsem byl, tak říkal, že kafe to je taková nafta pro úředníky a že prostě úředníci v podstatě jezdí právě na tuhletu úřednickou naftu. Nicméně na městském úřadě v Mělnice mají lidí málo, už jsme o tom v této hodině mluvili, že prostě lidí je všude nedostatek. A tak je občas potřeba těm, kteří pracují, ulevit v té práci tím, že je částečně nahradí roboti. Tak například, pokud budete volat na městský úřad na Mělnice a budete potřebovat zjistit nějakou informaci, tak si budete povídat s robotem, který se jmenuje Lída. Proč ne s živým člověkem? No, co si budeme

0: No, tak jestliže položíte dotaz, na který ten robot nebude vědět odpověď, tak vás nepřepojí na živého operátora, to bude fungovat jenom v úředních hodinách. No ale jinak, pokud prostě zavoláte a budete mít nějaký jednoduchý dotaz, tak vám ho právě zodpoví umělá inteligence nebo robot. Zajímavá to věc, co? Nicméně, jak se všude píše, a ono to asi bude z velké části pravda, tak roboti lidi nenahradí. Ale prostě lidí, kteří by chtěli pracovat, je dneska málo. No a tak prostě je potřeba tu a tam nasadit právě roboty.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Teď a sobotu večer. Plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale na

0: Máme minutu po pravém poledni.
1: Relax Radio.
0: Zítra, tedy v neděli 19. července, počítejte s teplotami 19 až 22 stupňů Celsia. Ráno bude převážně polojasno, potom se očekává velká oblačnost a občas déšť nebo přehánky. Místy se v neděli můžou vyskytnout dokonce i bouřky. Jak to vypadá s koupáním? Tak pravda, to počasí zítra úplně možná na koupání všude nebude, ale třeba dneska by se dalo a možná i zítra někde to sem tam půjde, protože pršet nebude rozhodně celý den, tak se tedy v této hodině jukneme na kvalitu vody na našich různých koupalištích a vodních plochách. Tohle je song, na který se opravdu hodně těším. Australští Pet Shop Boys a jejich Go West. Už za chvíli tady na Relaxu. Hezkou sobotu.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle to byl song, který zpívala britská kapela Bastille a jmenoval se Things We Lost in the Fire, tedy věci, které jsme ztratili při požáru. Tenhle ten song se objevil na jejich debutovém albu, které vyšlo v roce 2013. To album se jmenovalo Bad Blood, tedy špatná krev. No a kromě toho se mimo jiné tenhle ten song objevil také třeba v seriálu Upíří deníky, případně potom i v jednom díle seriálu Chirurgové, kde dokonce se jeden díl tedy jmenoval Věci, které jsme právě ztratili v ohni nebo při požáru. Jinak tahle ta písnička, tak ta byla ke stažení na internetu a byla tedy vydána v srpnu 2013. Takže krásných 13 let má za sebou a myslím, že stále má své kouzlo a je fajn si ji poslechnout. Teď máme 10 minut po 12. hodině, je sobota 18. července, Drahomír a Drahomíra dneska slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší a za chvíli se podíváme na to, co přinesl ten dnešní den v minulosti.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: co řekne papež, tak je pravda, protože papež je naprosto neomylný. To platí od roku 1870, kdy Vatikánský koncil vedený papežem Piem IX. Přijal dogma o papežské neomylnosti. Ano, kritické myšlení můžete vypnout, co řekne papež, to prostě platí. Myslím, že takových těch vůdců různých uskupení, kteří mají pocit, že jsou neomylní, bylo v historii víc. Nicméně v tom roce 1870, v tento den, bylo jasně potvrzeno, že papež se nikdy nemýlí. A propo další zajímavé datum, 18. července 1925 Adolf Hitler publikoval svůj osobní manifest, který se jmenoval Mein Kampf. A co dalšího přinesl 18. červenec v minulosti?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 18. července. V roce 1940 spatřil světlo světa herec James Brolin, manžel herečky a zpěvačky Barbry Streisand. Po 5 letech se

0: Hostitel vydavatelství Virgin Atlantic, Richard Branson a Glenn Hughes, jeden z Village People, zemřel v roce 2001. Posledním dnešním oslavencem je Jack Irons, bubeník Pearl Jam. Jeho datem narození je 18.7.1962.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

Máme minutu po půl jedné odpoledne a pokud si říkáte, že byste se šli dneska někam vykoupat, někam si zaplavat, tak pro vás mám jednu velmi dobrou zprávu. Hygienici, kteří kontrolují kvalitu koupacích vod na vodních nádržích a ne na nádržích, ale třeba i v některých říčních úsecích v České republice, říkají, je to dobré. Míst, kde se nemůžete koupat, je opravdu málo. Zakázané je to jenom na dvou místech na Vysočině, jinak všude je voda buď to naprosto v pořádku, že se můžete vykoupat úplně bez obav, a nebo je to trošku zhoršená kvalita, ale stačí, když se po koupeli osprchujete v čisté vodě a nemusíte se bát nějakých komplikací. Takže můžete vyrazit třeba na Nechranickou přehradu, tam je to naprosto v pohodě. Tyršovo koupaliště, tak to je Tyršovo koupaliště, je, no a teď jsem tady už nezjistil, kde, Rakovník, ano, Rakovník, to tady nemůžu vyčíst, jo, v Rakovníku, tak to je v pohodě. Potom třeba v Kojeticích, tam se můžete u Mělníka, u Neratovic koupat v Lomu, tam je voda naprosto v pořádku, také třeba v Lipčicích nad Vltavou, tam je to úplně v pohodě, no prostě a jednoduše, koupání je teďka naprosto bezpečné, takže pokud míříte k vodě, tak si nezapomeňte opalovací krém, plavky, teda pokud nejde jdete na nuda pláž a pořádně si to užijte.

12.42, vy posloucháte Relax, já pro vás mám aktuality z Jižní Moravy, už jsme informovali o tom, že tam kolem 9:30 dopoledne došlo k dopravní nehodě, srazily se dva autobusy na silnici ze Znojma do Brna, konkrétně u Oleksovic. Teď už máme přesné informace, zraněných je 40, jedním zraněným je dokonce malé dítě, kterému záchranáři poskytovali psychologickou pomoc, mimo jiné dostalo to dítko od psychologů a záchranářů plyšového pejska. I takto může fungovat pomoc při dopravních nehodách. 30 lidí je zraněných lehce, ty ošetřili záchranáři na místě, dalších 10 má bohužel středně těžká až těžká zranění a s těmi museli být transportováni do nemocnice. Tak doufejme, že to i ti těžce zranění přežijí. Co se tam stalo u Oleksovic na Znojemsku? Z vedlejší výjížděl autobus, nedal přednost autobusu, který jel po hlavní, takže se srazili. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní, takže alkohol tady žádnou roli nehrál, nicméně prostě jeden autobus vjel do cesty druhému, srazili se a je z toho bohužel 40 zraněných lidí, z toho tedy 10 středně těžce až těžce, jak jsme říkali. Samozřejmě případ budeme dál sledovat a informovat o něm, pokud bude nějaký další vývoj. Teď máme 12:45, je sobota 18. července, vy posloucháte Relax a já vám posílám například Rihannu z Britney Spears.

0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me.

0: want to thank me.
1: Ve Spojených státech amerických oslavují 250 let svého státu. To je určitě hezké, když nějaký stát existuje takhle dlouho a je to důvod k oslavě. A při té příležitosti vydali novou jednodolarovou minci, na které mají portrét Donalda Trumpa. Ne každému se to samozřejmě líbí, protože Donald Trump je osoba, která má spoustu svých oddaných jaksi přívrženců a fanoušků, ti jsou nadšení, no a pak jsou tací, kteří naopak s tím mají trošku problém. Hold, nejde se zavděčit úplně všem. Teď si jenom říkám, jakou minci vydají v Itálii, jestli vydají nějakou, protože i Itálie letos slaví, pravda ne 250 let, ale připomínají si 80 let od vzniku Italské republiky. A shodou náhod je to 80 let, co také začaly vyrábět ty slavné skútry Vespy.
2: Relax

0: Jednu hodinu odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Zítra, tedy v neděli 19. července, nás čekají teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Bude převážně polojasno od rána, ale potom se začne objevovat oblačnost, občas déšť nebo přehánky a místy dokonce i bouřky. Pozor, v některých částech kraje, především v jihovýchodní polovině středočeského kraje, budou silné a sem tam se můžou vyskytnout dokonce i kroupy. Manželé se rozhodli, že budou uklízet pláže. Uklízeli je ve Španělsku, teď je uklízí i u nás v Čechách. Kde, tak to si povíme mezi jednou a druhou tady na Relaxu. A k tomu se taky zahrajeme. Mirai bude cool. No já myslím, že velmi cool jsou právě ti manželé, kteří zcela dobrovolně, bez nároku na jakoukoliv odměnu, čistí právě pláže.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

7 minut po 13. hodině, tohle to byla novinka Alok, brazilský to zpěvák a Jennifer Lopez, tady známá to americká zpěvačka, společně vytvořili tahle ten song, který se jmenuje Everything's Fine, tedy všechno je v pohodě. To nechci se nikoho dotknout, není zas až tak originální nápad, protože podobně se už jmenovalo několik různých písniček, které vyšly v minulosti a dokonce také knížka, která takhle vyšla před pár lety. No, co se dá prostě jednoduše dělat, na druhou stranu ten název je natolik lákavý, že to prostě někoho napadlo, že to tak pojmenuje svoje umělecké dílo. Zajímavé je, že tahle ten song vyšel ve dvou různých verzích, v jedné takové trochu intimnější a v druhé takové tanečnější. Můžete typovat, který tohle to byl. Já se přiznám, že jsem si pustil oba dva a moc jsem v tom rozdíl nepoznal. No, ale prý v tom nějaký rozdíl je. Každopádně je to taková zajímavost, která se týká téhleté písničky, co jsme si zahráli právě teď na relaxu. Co nás čeká v dalších minutách? Budeme opět mířit na fotbal, protože fotbalové mistrovství světa stále neskončilo. Stále to trvá, už má za sebou více než měsíc, ale pokud vás to za stolik nebere, tak nebojte se, zítra už bude konec.

0: Fotbalový šampionát.
1: Dneska od 11 večer začne zápas, který nikdo nechce hrát. My ani Francouzi, to tvrdí kouč Anglie, který popisuje, stejně tak jako už to v minulých letech udělala spousta jiných koučů nebo hráčů, že zápas o třetí místo by prostě neměl vůbec existovat. Je to vlastně taková trochu složitá situace psychologicky. Vy víte, že si finále nezahrajete, že prostě první místo už je dávno pryč, to budou potom si o něj hrát zítra, tedy ti, kteří postoupili do finále. To třetí místo nikdo nechce. No a ten, kdo nevyhraje v tomhle tom zápase, tak vlastně je poražený dvakrát. Nejenom, že se nedostal do finále, ale dokonce nedokázal uhájit ani to třetí místo. Takže spousta hráčů prostě tvrdí, že tahle ten zápas vůbec hrát nechtějí. Přitom finančně je to docela zajímavé, samozřejmě je to taková předehra, taková ochutnávka před tím velkým finálem, takže z pohledu biznisového, protože se na to prodávají samozřejmě práva, dívá se na to hodně lidí v televizi a tak dále, tak to smysl dává, ale hráči z toho úplně nadšení nejsou. O to třetí místo si dneska zahrajou Francouzi s Angličany, bude se hrát od 11 večer našeho času. Finále potom čeká zítra Španělsko s Argentinou od 9 večer. A kolem tohoto zápasu se teďka vlastně začíná tak jako zajímavě spekulovat takové to co by kdyby. Ono samozřejmě v historii neexistuje žádné co by kdyby, ale někteří si říkají, jak by to asi vypadalo, kdyby Messi nehrál za Argentínu, ale za Španělsko. On hrál normálně v lize ve Španělsku, kvůli tomu dokonce dostal i španělský pas. To znamená, že Messi měl možnost, nebo měl by možnost, stále tedy má, hrát za španělskou reprezentaci, protože je oficiálně španělským občanem. No ale srdcí stále zůstává doma v Argentíně, takže tedy hraje právě za Argentince. Ale spousta lidí se teďka zamyslí nad tím, jak by to vypadalo, kdyby španělští funkcionáři ho přemluvili, oni ho samozřejmě přemlouvali, aby nastoupil právě ve španělské reprezentaci. A ještě tu mám jednu takovou zajímavou zprávu o mistrovství, které bude příští rok. Je to takový speciální mundial, jmenuje se to Mundial for Hope a je to speciální mistrovství světa, které hrají děti z dětských domovů. Chce tam jít samozřejmě i česká reprezentace, je to založené ta myšlenka na tom, že děti si normálně všímají spousta těch jaksoby lovců talentů, ale pokud jsou to děti z dětských domovů, tak ty nikoho moc nezajímají. Nicméně Češi by rádi jeli příští rok hrát do Polska na Mundial for Hope, ale nemají na to dost peněz a tak pořádají sbírku, aby se mohli účastnit.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Největší hity. Relax Radio.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Máme tady tip na akci, která se bude konat příští týden. Motorkáři jedou pro děti. Je to charitativní akce v kempu Branov u řeky Berounky v sobotu 25. července od 10 hodin. Těšit se můžete na soutěže, hudební vystoupení a chybět nebude ani oblíbená spanilá jízda. Výtěžek z této akce je potom věnován Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Takže pokud chcete podpořit dobrou věc, nebo se třeba alespoň podívat na hezké motorky, či případně na své motorce přijet, tak vyražte příští sobotu v 10 hodin do kempu Branov.
1: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: zemi. Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak, teď to máme, jak by řekla Jolanda, velký špatný především na Pražském okruhu, a to z jednoho prostého důvodu, protože tady se nám vytvořila kolona, která začíná už na příjezdu do Prahy po plzeňské D5. Tady si chvilku postojíte, no a potom, když najedete na Pražský okruh, tak ve směru k D1 budete stát nebo popojíždět pomalu zhruba půl hodiny, a to až po sjezd na Slivenec. Pak se to teda trošku rozjede a potom ještě trochu přibrzdíte v Cholupickém tunelu. V opačném směru jsou také kolony, začínají v podstatě za Lochkovem, to znamená někde na 15. kilometru na exitu 5, a budete popojíždět nějakých necelých 10 minut právě až po Ořech. Za Ořechem už se to pak zase rozjíždí. Takže to je Pražský okruh, tady opravdu velký špatný, a potom vidíme ještě na dálnici D1 problém, a to tentokrát ve směru do Prahy od Brna, konkrétně mezi 26. a 23. kilometrem. Tady se zdržíte zhruba nějakých 5 minut. Jinak by to mělo jezdit naprosto bez problémů. Já vám přeji všem šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Nedávno na mě na Facebooku vyskočilo video, ve kterém nějaký týpek chodí po Praze a čistí špinavé ulice. No a protože jsem to video dokoukal až do konce, tak si algoritmy řekli, že mě asi uklízení nějak zajímá a začalo se mi zobrazovat víc takových různých videí. A tak jsem zjistil, že existuje ohromná skupina influencerů, která chodí po světě a uklízí. Tu třeba břehy řek, tu pláže, tu u chodníky, dokonce existuje holčina, která chodí po hřbitovech a uklízí třeba hřbitovy, prostě staré, no, ošuntělé hroby, o které se nikdo nestará, tak ona je vyčistí a celkově tak nějak jaksi dá do pořádku a přitom se u toho natáčí. Ne každému se to líbí, občas to někdo odsuzuje, že si takhle dělají vlastně zadarmo obsah a že to dělají jenom pro tu svoji slávu. No, na druhou stranu, jako jo, dělají to pro tu slávu, ale když prostě přitom udělají něco dobrého, tak proč ne, že jo? No a teďka dokonce bude jedna takováhle zajímavá akce v Kaolinovém lomu u Nepomyšle, tedy známé české Maledivy. Tam se příští sobotu bude uklízet manželé, kteří jsou z Čech původně, ale přestěhovali se před lety do Barcelony, tak ve Španělsku rozjeli ohromnou akci, kdy prostě lákají lidi, aby chodili na taková hromadná uklízení. Jo? Lidi se potkají, uklidí spoustu bordelu, přitom si popovídají, poznají třeba nové přátele. No a teďka tito manželé přijeli na skok domů do Čech a rozhodli se, že budou uklízet právě u Nepomyšle v Kaolinovém lomu, kde je taky spousta odpadků. Tak pokud se chcete zapojit, tak můžete příští sobotu od 9:30 dopoledne, bude tam připravené i nějaké občerstvení. Ale předpokládám, že to občerstvení to dostanou jenom ti, kteří opravdu budou uklízet. A propo, někteří ti influenceři, co točí na sociální sítě videa, jak strašně uklízí, tak byli už přichyceni při lži, kdy udělají tu věc, že natočí video, jak prostě nesou ten pytel s těmi odpadky, pochlubí se, jak to všechno uklízejí a ve chvíli, kdy je video hotové, tak tam odpadky nechají a je to jenom taková póza. Inu, to jsou hold sociální sítě a nejenom sociální sítě, že? Každý občas asi trošku lže, tedy až na mě.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio

0: Policie hledá svědky dopravní nehody, která se stala v úterý 7. července, tedy předminulý týden na Příbramsku, konkrétně na trase Dubenec Skalka Drásov Obory. Došlo tam k nehodě, ve které svou roli sehrálo černé auto Audi Avanti. No a pokud tedy jste Audi A4 Avant černé barvy viděli a máte nějaké poznatky k tomu, jak se řidič choval na tomto úseku, tak to sdělte policii. Případně, pokud samozřejmě máte kamerový záznam, tak je naprosto ideální, abyste se obrátili na policii a tento záznam poskytli. Policisté tedy hledají řidiče, kteří mají případně ze své palubní kamery natočenou jízdu po silnici na Příbramsku Dubenec Skalka Drásov Obory v úterý kolem 5:30 odpoledne, mezi 4:30 odpoledne na Příbramsku, kdy tam došlo k dopravní nehodě a je potřeba objasnit, jak jelo černé Audi A4 Avant před dopravní nehodou.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: dvě hodiny odpoledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Teploty 19 až 22 stupňů Celsia nás čekají zítra, tedy v neděli 19. července. Ráno bude převážně polojasno, jinak postupně se začne zatahovat, přidá se déšť, přehánky, místy dokonce i bouřky. Pozor, v jihovýchodní polovině středočeského kraje se můžou objevit dokonce i kroupy. Tak s tím počítejte, že zítra to žádná velká sláva nebude. No a nic moc to nebude ani v pondělí, pravda, to už nebude pršet, bude polojasno, ale teploty rozhodně nebudou nějak tropické nebo letní. V pondělí čekáme 20 stupňů Celsia. Jak proclít kouř, který jde z požáru přes hranice? To je otázka, kterou teďka řeší ve Spojených státech amerických. Bližší podrobnosti přidáme v následující hodině. No a k tomu si také budeme hrát třeba Raye Daltona a jeho In My Bones. No, In My Bones už za chvíli, teďka ale nabízím Eivu Max, Don't Click Play.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Teď jsme si dali song, který se jmenoval Get Low, zpívali ho Zed a Liam Payne. Liam Payne to je Angličan, zpěvák, který bohužel už není mezi námi. Zemřel, když spadl z balkónu hotelového pokoje někdy v roce 24. Trochu nevyjasněná záležitost, byl pod vlivem drog. No, jestli to byla sebevražda, nebo prostě jednoduše to bylo nějak jinak, to už se asi dneska nedozvíme. Ten druhý, který se podílel na vzniku tohoto songu, tak je pro změnu německo-ruský umělec Z. On se narodil v Saratově, v tehdy ještě v Sovětském svazu, 2. září 1989, ale když byl malý chlapec, tak se s ním rodiče přestěhovali do německého Kaiserslauternu. Jeho rodiče jsou také hudebníci, maminka učí na klavír, tatínek je také muzikant, no a on to dotáhl až takhle jaksi daleko, že je z něj dneska mezinárodně proslulý zpěvák. Tenhle ten song jsme si tedy dali 8 minut po 2. hodině odpoledne, teď nabídnu pro změnu domácí tvorbu, a to sice libereckou kapelu Atmo Music s libereckým zpěvákem Jakubem Děkanem a jejich Ráno.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.
3: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Všechno, co přechází přes hranici, tak samozřejmě musí být řádně procleno, o tom asi není pochyb. No jo, jenomže co když přes tu hranici jde třeba kouř z lesního požáru? To už je trochu složitější. V Kanadě teďka řádí několik lesních požárů a ten štiplavý kouř z nich dokonce vítr zahnal na území Spojených států amerických, takže kouř překročil státní hranici. A americký prezident Donald Trump přišel s nápadem, že by se to mělo proclít. Ne, že by tedy zavedl nějaké speciální clo pro kouř, ale chce zvýšit clo na kanadské výrobky. A to proto, aby prý potrestal Kanadu za to, že jejich kouř obtěžuje americké občany. Podle Trumpa Kanaďani dělají málo pro prevenci, aby předcházeli těm požárům. No a tak teďka, když tedy kouř z jejich hořících lesů obtěžuje Američany, tak za to prostě budou muset zaplatit. No, jako něco na tom je, sice to zní trochu hloupě, ale na jednu stranu jako vlastně proč ne. Ovšem druhá věc je, zda se dá proti lesním požárům jaksi něco dělat, protože když je sucho, tak je holt sucho.
1: Největší věci. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

Když dneska vidíte někde na poli kombajn, tak je to často velmi moderní stroj. Ten kombajnér nebo kombajnista si tam tak sedí v klimatizovaném prostoru. Dost často se ani nemusí moc věnovat ovládání toho stroje, protože ten kombajn víceméně řízen GPS-kou si jezdí potom poli sám a ten řidič tam tak sedí, musí jaksi dohlížet nad tím vším, že to jako jede zcela správně, že ten automat to zvládá, ale je to docela pohoda. Tím nechci nějak samozřejmě schazovat práci těch, kteří prostě denně výjíždějí při sklizni do polí, protože je to často opravdu řehole, hodně dlouhá šichta, je potřeba sklidit co nejrychleji, začíná se brzo ráno, končí se pozdě večer, jako je to i tak těžká práce, i přesto, že ta technika pomáhá. Ovšem, na Litoměřicku v Chodovlicích je jeden zemědělec, Josef Neutek, a ten sklízí stařičkým kombajnem SK4. To je starý sovětský kombajn, to znamená, není to ani takový ten typický modrý Ford Schritt, co jsme vídali v dobách našeho mládí, který se sem dovážel z východního Německa. Tohle to je ještě starší zařízení, prý ale funguje skvěle dobře. Tady ten člověk, co to ovládá, musí sedět vlastně na takové sesličce nahoře nad tím strojem, nemá tam kolem sebe ani žádnou kabinu, to znamená, je tam ve vedru, na sluníčku, má sice malou střížku, ale ta ho moc neochrání, všechen ten prach tam na něj lítá, hluk tam je, teplo, všechno prostě špatně, ale přesto to stále používá. No, na jednu stranu, proč ne? 60 let, panečku, 60 let a stále ten kombajn funguje. Já nechci být nějakým špatným prorokem, ale přitom, jak se dneska nejenom technika pro domácí použití, ale bohužel často i ta profesionální technika dělá se všemi těmi kazítky nebo s odpuštěním kurvítky, tak já si říkám, který z těch dnešních moderních kombajnů bude schopný fungovat ještě co za 60, alespoň třeba za 30 let. No, myslím, že jich moc nebude, jestli vůbec nějaký. Relax Radio. Relax Radio.

0: Tak teďka taková, jak bych to řekl, velmi citlivá otázka. Záleží na velikosti nebo nezáleží? Ano, myslím prostě jaksi velikost toho orgánu, který tedy prostě mužům umožňuje, řekněme se, pářit, anebo zároveň vyměšovat, když jdou na toaletu. Jasně, každý ho má nějak jako veliký, to je asi naprosto přirozený, někdo větší, někdo menší. Ovšem rekordmanem je jeden Američan a ten má 1 cm. Je to prostě nějaká porucha, která se u něj projevila, takže má 1 cm. Tudíž ho nemůže používat ani teda, když jako si najde holku, a ani ho nemůže pořádně používat, aby se prostě došel vyčůrat. Takže mu to docela dost komplikuje život, musí nosit plíny, dost jako nepříjemná záležitost. Teď se ovšem rozhodl, že tu věc bude řešit, a to sice operací, protože ve Spojených státech to nefunguje jako u nás, že když máte nějaký problém, tak se to dá dost často řešit operativně a zaplatí to zdravotní pojišťovna, i když samozřejmě ne ve všech případech. V Americe si většinu zákroků musíte zaplatit a na to ten dotyčný, běžný, obyčejný Američan neměl peníze. No a tak uspořádal sbírku na internetu, toho si všimli novináři, pozvali ho do televize, ale řekli si, hele, co když je to podvodník, co když chce jenom vylákat z lidí peníze a přitom ten problém nemá. Takže když přišel do jedné televize, tak nemusel ho teda ukazovat na kameru, ale přišli prostě z toho produkčního týmu, řekli tak, teď stáhni gatě a ukaž. No, on jim ho ukázal, když zjistili, že opravdu má necelý centimetr, jo. Tak si řekl, jasně, tohle to prostě je zajímavý téma, a tak se vlastně dotyčný díky svému malému přirození stal, dá se říci, téměř celebritou. No jak to pokračovalo, samozřejmě ta jeho sbírka měla velký ohlas, lidé mu poslali tolik peněz, že si může dovolit operaci a ještě mu něco zbyde. Navíc se mu přihlásil doktor, který to dělá ne operativně, ale nějakými jaksi injekcemi dokáže docílit toho zvětšení, prý že mu to udělá zadarmo, on se ale rozhodl nakonec přeci jenom pro tu operaci. No tak doufejme, že to nakonec dopadne dobře. Já se ale přiznám k jedné věci, že občas, když řídím a jedu po silnici a vidím, jak se chovají někteří řidiči, tak ty myslím, že nemají ani ten centimetr.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Máme 3 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Zítra nás čekají teploty o něco nižší než dneska, konkrétně se připravte na to, že bude nějakých 20 stupňů Celsia, tedy 19 až 22 je to rozpětí pro střední Čechy, přičemž obloha bude zpočátku polojasná, potom se zatáhne, objeví se přehánky a místy, dokonce i bouřky. V pondělí už by pak pršet nemělo, ale teploty se budou stále pohybovat jenom kolem 20 stupňů Celsia. Máme 3 hodiny odpoledne, sobota 18. července, Drahomír a Drahomíra slaví svůj svátek, no a nejen jim budeme hrát například Michaela Jacksona. Historie Michael Jackson už za chvíli. Teď si dáme Kiss Me Better.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Relax. Relax. Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. července. V roce 1940 spatřil světlo světa herec James Brolin, manžel herečky a zpěvačky Barbry Streisand. Po 5 letech se

anglický miliardář a majitel vydavatelství Virgin Atlantic Richard Branson a Glenn Hughes, jeden z Village People, zemřel v roce 2001. Posledním dnešním oslavencem je Jack Irons, bubeník Pearl Jam. Jeho datem narození je 18.7.1962. Relax Radio.

0: Odbíjí nám 16:00 odpolední, no a vy zůstáváte na relaxu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. Co se týká toho nedělního, tak bude nejdřív většinou polojasno, během dne se nám ale zatáhne a na většině území nám zaprší a taky zabouří. Nejvyšší nedělní teploty pak budou nejčastěji mezi 19 až 24. Na jižní Moravě tam se ohřejí o něco víc, tam čekáme až tropickou 30. Ale pozor, silné bouřky budou navíc doprovázené přívalovým deštěm a nárazy větru až 80 km v hodině. S vámi už je při sobotním odpolední na relaxu Patrik a budu s vámi až do 7:00 večerní. A že toho do té doby stihneme hodně, třeba už za chvilku se vydáme za fotbalem. Ale taky za muzikou. Pošlu vám v následujících 30 minutách třeba Kate Ryan. Tak mějte hezké odpoledne.

0: O horské dráze nám na relaxu zpívá Perry celým jménem Perry Louise Edwards. Tady ta 33-letá Britka začala svoji kariéru pěveckou v britské soutěži X Factor a poté se připojila k sestavě Little Mix. A hudební výsledek slyšíte právě teď. No nicméně od hudby se přesouváme na fotbalové trávníky.
1: Relax Radio. Relax Radio. Fotbalový šampionát.
0: Je to tak, na fotbalovém mistrovství světa už známe složení obou závěrečných zápasů. Dnes večer se bude hrát o bronz. Ve 23 hodin proti sobě nastoupí Francie a Anglie a zítra nás čeká velké finále. V něm si to rozdají Španělsko s Argentinou. Kromě fotbalu se ale na letošním šampionátu hodně řeší i peníze. FIFA totiž zavedla takzvané povinné přestávky na pití během každého zápasu. Oficiálně by se mělo jednat primárně o zdraví hráčů, jenže televize během těchto pauz prodávají reklamu za astronomické částky. Mluví se zhruba o 300 tisících dolarech za 30-vteřinovou reklamu. Na české kačky to znamená, že pokud si chcete udělat nějaký reklamní spot, tak vás to vyjde zhruba na 6 milionů korun. Během finále může navíc 30-sekundový reklamní spot stát dokonce víc než reklama během legendárního Super Bowlu. Z obyčejného napití se tak stal jeden z nejdražších reklam prostorů na celém světě.
2: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio. Relax. Největší hity 90. let.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Při sobotním odpolední jste na relaxu. Kdyby vás to čistě teoreticky zajímalo, tak máme 16 hodin a 26 minut k tomu. Já pro vás sleduji středočeské, taky pražské silnice, jak to na nich vypadá, si povíme už za chviličku. Do té doby ale stihneme si dát ještě výbornou muziku Pet Shop Boys, anebo za chvilku Black Eyed Peas, tak zůstaňte na relaxu a mějte příjemné odpoledne.

0: Ať nás posloucháte v práci, při dovolený, nebo třeba při domácích pracích, nebo při úklidu, tak vám přeji příjemné odpoledne. Ale teď byste měli zbystřit hlavně ti z vás, kteří jste za volanty.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Protože problémy nám dělá hlavně omezení na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov. Před ním čekejte kolony, a to v obou směrech. Pokud jedete směrem na letiště, tak počítejte s tím, že budete popojíždět zhruba od tunelů. Naopak směrem k dálnici D1 začínají opravdu dlouhé fronty. Už na D5 zastavíte se ve stoupání za Loděnicí. Jinak je ale na dálnicích a na hlavních tazích poměrně klid, tak budeme doufat, že to vydrží co nejdéle. Jestli ale oni čem dalším zásadním víte, tak si to rozhodně nenechávejte pro sebe a ozvěte se nám.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Psal se rok 2003, kdy stačilo takto zakníkat do mikrofonu a všechny puberťačky vám ležely u kolen. To byl Rasmus tady u nás na Relaxu. Vy jste i dál s Relaxem a já jsem vás v dopravě varoval před ucpaným Pražským okruhem a v návaznosti na to mi několik z vás potvrdilo, že je to tam opravdu nadlouho. Bohužel ale bude hůř. Nicméně po pořadě. Pokud se o víkendu chystáte autem kolem Prahy, tak rozhodně zbystřete. Na Pražském okruhu mezi Slivencem a Ořechem začne demolice dvou mostů a jedna z nejvytíženějších silnic v Česku se na 16 hodin úplně uzavře. Uzavírka začne dnes v 7 večer a skončit by měla zítra kolem 11. dopoledne. Ještě dobré podotknout, že denně okruhem projede zhruba 86 tisíc aut a to znamená jediné, komplikace se nechají čekat po dobu uzavírky i na objízdných trasách. Dobrou zprávou ale zůstává, že jde o přípravu na rozšíření okruhu na 3 pruhy, takže kolon bychom se do budoucna mohli zbavit, aspoň tedy v tomto úseku. Jestli byste za volanty nebo třeba v koloně, tak aby vám to tam lépe utíkalo, nebo abyste za tím kulatým volantem neusnuli, tak vám tady na Relaxu posílám jedno espresso. Víkendový relax.

Alex Warren, Passenger. Druhé místo. Hilary Duff, What Dreams Are Made Of.

0: Máme minutu po 17. hodině a vy jste stále na relaxu.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Počasí.
0: To, co se děje venku teď, vlastně víte, ale to, co se bude dít zítra, to vám povím právě teď. V neděli bude nejdříve většinou polojasno, během dne se ale zatáhne a na většině území musíme počítat s deštěm a také s bouřkami. Teploty v maximech zítra 24, na jižní Moravě mohou teploměry ukázat místy i 30, ale pozor na silné bouřky, bude hodně bouřit a bude hodně foukat. V nárazech až 80. S vámi je stále na relaxu Patrik. Hezké odpoledne. No a budu s vámi ještě dlouho. No nic, pošlu vám taky parádní muziku. A to třeba v čele s Veronou stihneme, ale taky YouTube anebo Unique 2. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Lala, Taylor Swift tady u nás na relaxu 11 minut po 5. hodině odpolední. Češi milují psy, to není nic nového. A nový žebříček nejoblíbenějších plemen ukázal, že se naše chutě až tak moc nemění. Vlastně nemění se vůbec nic. Už víc než 20 let totiž kraluje v domácnostech českých v rámci obliby německý ovčák, lidově vlčák. Na druhém místě se drží jezevčík a bronz bere čivava. Do první desítky se podle aktuálního průzkumu dostali také labradoři, bordelkolie nebo australští ovčáci. To mě tak napadá, že bychom si mohli anketu udělat svojí. Tady u nás na relaxu právě teď. Pojďme si říct, jak to vypadá se psy u vás doma. Třeba, jaké plemeno máte vy sami a jaké byste doporučili nebo třeba nedoporučili všem ostatním? Nebo jestli si třeba vzpomenete, jakou největší lumpárnu váš pes provedl. A pojďme trošku taky zafilozofovat. Kdybyste si dnes mohli pořídit jakéhokoliv psa bez ohledu na prostor, peníze a čas, jaké plemeno by to bylo? Ozvěte se mi třeba WhatsAppem sem ke mně do studia, číslo zůstává i pro dnešek stejné 606 736 736. A my jdeme zpátky k muzice, právě teď slibovaná Verona.

Před okamžikem mi napsal Tomáš z Berouna. Tomáši, zdravím tě, prej tuhletu muziku neslyšel už hodně dlouho, že si i on povrtěl boky, a jestli bych měl něco dalšího, tak Tomáši, měl, co třeba tohle? Nejlepší rádio.

0: Máme skoro půl šestou, hezký podvečer, Patrik s vámi, vy jste na relaxu, ale musíme, bohužel, znovu na silnice.
1: Relax Radio, dopravní servis.
0: Protože to, co platilo před hodinou, platí stále. Problémy nám dělá Pražský okruh, konkrétně mezi sjezdy na Barrandov a na Ořech. Jsou tady kolony v obou směrech, je tady omezení kvůli bourání mostu a směrem na letiště se popojíždí v koloně od tunelů. Pokud jedete opačným směrem, tedy dál k D1, tak se zastavíte už na dálnici D5 za Loděnicí. Počítejte s tím, je to poměrně nadlouho, ale jestli jedete osobákem, zkuste využít alternativní trasy. A dál se mi můžete ozývat, jestli o čemkoliv víte, nenechávejte si to hlavně pro sebe.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. Doprava Relax 606 736 736.

0: Žebříčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog. A klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Už 5 let hrají romantický smyčce na city, takže každému. Kluci Polákovi tohle prostě umí, to se neoposlouchá. Češi milují psy a nový žebříček nejoblíbenějších plemen ukázal, že se vůbec nic nezměnilo. Německý ovčák, jezevčík, čivava anebo kolie. Tak to podle průzkumu vypadá v českých domácnostech a my si tady na relaxu děláme průzkum svůj. Jak vypadá vaše nejoblíbenější plemeno? Jaké máte doma? Co byste doporučili ostatním? A co třeba váš pes provedl? Na naše číslo 606-736-736 mi napsala třeba Nicole, máme doma American Bully XL. Je to taková chlupatá kasička. Peníze do ní jen sypeme a už se nikdy nevrátí. Zničí všechno, na co přijde, vytrhá rámečky od zásuvek, vyloví ryby z jezírka, sežere cokoliv, co není dost rychlé utéct. Ale i přes všechny ty škody je to ten největší miláček na světě. Nicole píše. Potom se připojil taky David, který má doma Stafforda. Ten píše, že náš pes sežral i sedačku úplně na kost. Peníze za opravy už raději nepočítá, ale když se k němu přitulí, tak hned je všechno odpuštěno. Je to ten nejvěrnější parťák. A teď ještě čerstvá zpráva od Terezy. Ta píše, že má zlatého retrievera. Máme doma chlupatý vysavač, co sní cokoliv od ponožek po ovladač. Víc času trávím u něj než v práci, ale ten pohled, když přijdu domů, rozhodně stojí za to. Co vy? Jak to vypadá u vás doma se zvířecími mazlíčky? 606-736-736. Teď ale další muzika. Relax.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zůstáváte na relaxu. Hezký podvečer, Nova Space Love Changes. My docela ještě stihneme, no minimálně dva songy. Eda Sheerana, taky Sigmu a zanedlouho otevřeme další hodinu a budeme se věnovat našemu zvířecímu chlupatému tématu. Buďte s námi, relax.
1: Relax. Relax Radio.

0: Cold June nás přenesla z té hodiny 17. do té hodiny 18. A ještě k tomu to netrefila. Máme minutu po 6.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Neděle bude tak nějak všelijaká. Nejdřív bude hezky, pak bude hnusně. Polojasno, potom se zatáhne, přijdou bouřky, obrovská metelice, teploty do 24, na Moravě až 30, ale pozor, ty bouřky budou doprovázené přívalovým deštěm a také nárazy větru s rychlostí až 80 km v hodině, tak ať vás to zítra někde nesfoukne. S vámi zůstává Patrik, vy jste na relaxu minutu, už dvě minuty po 18. hodině. Přišel mi na náš SMS box dotaz na číslo 606736736, jestli budeme hrát i na přání. Co by ne? Napište si, zahrajeme. A jestli si přejete třeba Madonu, tak vaše přání bude vyslyšeno už za chvilku. Tak buďte s námi, relax.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
2: Relax Radio.

0: na nejen popu, ale snad úplně všeho na světě. Madonna, Like a Player, 12 minut po 6. hodině večerní. Chtěli jste songy na přání, plníme vám to. O ten první si napsal na naší bránu s číslem 606-736-736 Čudla. Budeme hrát Axwella Ingrosa a bude to pro všechny, kteří mají rádi zvířata. Před několika malo okamžiky taky dorazila zpráva od Jiřky, která chce zahrát cokoliv houpavého z devadesátek. Tak za chvilku vám posílám ještě Masterboy.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Ellen Farben v dozvuku tady u nás na Relaxu. 18 hodin 26 minut k tomu. 606-736-736, to je naše studiová linka, kam mě zásobujete jak SMS-kami, tak taky zprávami na WhatsApp, píšete si o hudební přání. Vybírám další, Karolína, ta by chtěla zahrát pro všechny, kteří stojí v koloně na Pražském okruhu a budeme hrát novinkový duet od Evy Farné a Miraj. Na ten Pražský okruh se také společně podíváme v dopravě a to už za chvilku, tak zůstaňte na Relaxu.
1: Relaxa.

0: Ready Mental, Back to Me, i takto vám hraje Relax. 7:02, jdeme na silnice.
1: Relax Radio, dopravní servis.
0: Jestli se chystáte na cestu po Pražském okruhu, mám pro vás takovou radu, kterou lepší asi nedostanete. Vykašlete se na to, jeďte jinam. Ucpáno je jak směrem na letiště, tak taky k dálnici D1. Ale konkrétně, jestli jedete na letiště, tak čekejte nesouvislou kolonu od Jesenice k omezení na úrovni Ořechu. V opačném směru se popojíždí z D5, pomalu to jede zhruba od Rudné. Ještě se dívám na dopravní kamery, pozor taky v Praze na křižovatce na Vypichu, máme tam nehodu a kolony popojíždí jak směrem od Bílé hory, tak také v Bělohorské ulici. Jestli víte o čemkoliv dalším, tak si to stále nenechávejte pro sebe a hlaste mi to 606 736 736. Vždyť to znáte.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. Doprava Relax 606 736 736.
0: A teď už další song na přání. Dáme si Gule doprava. Nightwork, Tepláky právě teď. Relax, hezký večer.

0: zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Relax Radio.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Ve 6:45 jsme si hudebně odskočili společně ze Stony, jsme tady trošku nažhavili kytary, ale zní to opravdu parádně. Co vy a vaši domácí mazlíčkové? Podle aktuálních statistik máme doma nejčastěji vlčáky, jezevčíky a čivavy. Vypadá to tak i podle naší ankety, kterou jsme tady udělali na relaxu. Třeba Jakub mi píše, že má německého ovčáka a že je to celkově finanční propast, která mu už sežrala půlku vybavení bytu, včetně nového gauče. Ale nedal by na něj za nic na světě dopustit, je to zkrátka člen rodiny. Jezevčíka má pak Simona, malý, ale extrémně drahý destruktor, píše, vykopal mi už celý záhon růží a rozkousal koberec. Ale ani ona by ho za nic na světě nevyměnila. Moc díky, že jste se mnou toto téma tady prožívali na relaxu. Klidně mi ještě stihněte napsat, jak to vypadá u vás doma se zvířecím mazlíčkem. 606 736 736. My si ale taky hrajeme na přání.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.
0: A toto je jedno z nich. Marek Ztracený na přání, jeho to se mi líbí, tento vzkaz, nebo respektive tato píseň poletí do kralup nad Vltavou

0: sobotní večer trávíte stále ve společnosti Relaxu, ale teď už... Je tady 19. hodina.
1: Relax Radio.
0: Zítřek bude polojasný, postupně zatažený s deštěm, s bouřkami a deště můžou být přívalové. Napršet může velké množství vody a bude to také hodně foukat až rychlostí 80 km v hodině. Teploty nejčastěji do 24 stupňů. I v této hodině, to znamená mezi 19. a 20. večerní, vám budu hrát to nejlepší, na co jste na Relaxu zvyklí. A toto se mi hodně líbí. Ava Max, ale bude toho samozřejmě mnohem víc, tak nechoďte moc daleko od vašich rozhlasových přijímačů.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Teď ale pojďme, protože je tady středeční večer na Relaxádu. Co si budeme povídat? Přátelé, je to tady 10 skladeb, 4 novinky a vaše hlasy, které posíláte na www.radio.relax.cz, protože na těch nejvíc záleží, co si budeme povídat. No a ze všeho nejdřív samozřejmě musíme rekapitulovat, jak dopadla ta poslední. To jenom, abyste věděli, z čeho se budeme odrážet.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Na třetím místě David Guetta a Alok, Run, Run, River. Výborná muzika na prázdniny, je to taková jako trošku pochodovka, tak pokud se chystáte na nějaký ten výlet, tak bejt vám asi určitě stáhnu do sluchátek. Přijde vhod. Na dvojce Alex Warren a Passenger.

Dává. Nebudu vám říkat kdo, k tomu se dostaneme, ale novinky vám budu představovat během příštích pár minut. Minule nepostoupili tyto, a to mě docela líto, Street 69, život z větší výšky.

Taky docela hvězdná dvojka, až jsem se divil, Alok a Jennifer Lopez, Everything's Fine. Taková klubová muzika, což se k prázdninám a k takovým těm party letním docela dost hodí, takže jsem se divil, že nedostali hlas. No a pak ta partička okolo Davida Getty, tam jsem byl překvapený úplně ze všeho nejvíc.

0: Mimochodem v té partě byl i Andrea Bocelli, já jsem si úplně představoval, jak stojí na tom pódiu a mávají tam všichni a tak dále, no ale asi domávali, protože v dnešním vydání už rozhodně nebudou. Co tam ale bude, bude pořadí od desítky směrem nahoru, nebo možná dolů, nahoru, k jedničce. Takže jedeme na to, ať nezdržujeme, máme málo času. Na desátém místě minule devátý, což je zvláštní, že šel směrem dolů, Ray Dalton. Mimochodem, tenhle ten chlápek prý nás svojí skladbou, která se jmenuje Go That High, on teda dřív jako zpíval většinou s někým, jo, dělal třeba vokály a tak dále, pak se rozhodl, že do toho šlápne sám a nevím teda, jestli se mu zrovna dvakrát daří, je tady druhý týden, no, pokles o jedno místo. Tahle ta skladba by vás měla donutit zapomenout na každodenní a všední život. Měla by vám přinést do života svobodu, euforii a takovou tu schopnost žít v přítomném okamžiku. To jsou vždycky takový ty keci v kleci, jak já říkám, to tam má skoro každý druhý, ale tak asi to funguje. Jdeme hned na devítku, tam byla minulá novinka, která mě trošku zarazila, se přiznám, Slávek Fam a Poli Garant. Co se týče Poliho, tak ten už jako nějaký páteček na hudební scéně je, co si budem povídat. Měl nedávno i vyprodaný koncert ve Foru Karlín a zároveň, a to jsem se právě dozvěděl, oznámil vznik jakési platformy pro talentované umělce z audiovizuálního světa. Ta značka se jmenuje Corzo a on tam chce dát prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu i filmu a tak dále. A tohle to je vlastně takový ostrý start, by se dalo říct. No a jako první se vítězem stal česko-vietnamský zpěvák Slávek Fam. Skladba, která se jmenuje Chci si být jistý, se umístila na devátém místě. Je to start z novinek, jako každý start dobrý. Tak jdem na to.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Desáté místo.

0: Tak to bylo dneska 9. místo, minulé novinka Slávek Fam a Polygarant. Chci si být jistý, jako nezní to úplně špatně. Odmyslete si to jméno, kdyby to třeba náhodou někomu vadilo. A když byste chtěli poslat hlas téhleté dvojice, Slávek Fam a Polygarant, tak nezapomeňte mrknout na www.radio-relax.cz. A my se chce relaxáda, když tu když rozbalíte, tak už pochopíte, co se po vás chce. Ale jedeme dál, protože, jak už jsem říkal, v každé relaxádě máme 4 novinky. Teď mám čas na tu první a tu mají před sebou U2. Jejich single se jmenuje Street of Dreams, je to taková předzvěst nového alba a letos slaví 50, takže si to určitě zasloužej. No a hned potom Eva Farná, 8. místo, minule ze 4., to je docela divný, a skladba Neříkej, co má se stát.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Tohle byla Eva Farná, neříkej, co má se stát. Mně se tam hrozně líbí ten vychechtaný konec, protože to je prostě takový úplně normální lidský, co si budeme povídat. Jinak tahle ta písnička se Evě povedla, nejenom teda tahle, ale vůbec tak jako celkově letos se jí hodně daří. 3 vyprodaný koncerty, myslím si, že je to takový příslib do budoucna. A tahle ta pecka navíc jako je hodně, hodně dobrá. Tak teď pojďme ale dál, protože před námi je vlastně další novinka. Dneska to jsou samý hvězdy, nejdřív to byly irští YouTube a druhá novinka je od Madony. Ta nedávno vydala, teďka v červenci, další album, který se jmenuje Confession 2, to znamená s pořadovým číslem 2, tak nějak jako to navazuje na desku z roku 2005, Confessions on the Dance Floor. Co si budeme povídat, tahle ta skladba, kterou zase pouští dál do světa, jakože jich teďka asi bude jako možná i daleko víc, se jmenuje Danceteria a je to taková jakoby přímá podsta legendárnímu stejnojmennému klubu, kde na začátku 80. let Madonna odstartovala svoji hvězdnou kariéru. Já už jsem jí tenkrát baštil a myslím si, že ještě dlouho baštit budu. Mně se prostě ten její hlas hrozně líbí. No a hned potom dáme dvojku. Martin Garrix a Ed Sheeran dali dohromady skladbu, která se jmenuje Repeat It. Tam se mi hrozně líbí, že vydání bylo naplánováno na den po Martinových 30. narozenin a byl tam samý překvapivý momenty. Asi ten nejlepší, když Martin a Ed vystoupili jako pouliční umělci v Santiagu a následně se Ed objevil jako překvapení během Martinových zastávek na turné v Santiagu a taky v New Yorku. Takže další novinka, Madonna a hned potom Martin Garrix a Ed Sheeran.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Myslím si, že na ulicích Santiago to muselo znít opravdu skvěle, takový basking jako Unplug, proč ne? Jinak Martin Garrix a Ed Sheeran, můžete pro ně hlasovat, stejně jako pro další muziku, kterou vám budu nabízet v dnešní relaxádě, která má pořadové číslo 1569. Jinak hlasování najdete samozřejmě na našich stránkách, to je jasná věc, www.radio-relax.cz. No a jdeme na to, je tady pozdrav ze Švédska, duo Jubel a skladba s názvem Ocean House. Mimochodem tyhle ty dva pánové, našel jsem si i to jméno jejich, nebo jména, Sebastian Atas a Viktor Sjöström, tvoří tohleto duo už od roku 2010. Myslím si, že jako dělali docela dobrou muziku, aspoň to byla jejich vize, dělat hudbu, která se dobře tvoří a ještě lépe se v ní žije. A tohle to vám musím přečíst, protože to si ani netroufnu, že bych to dal z hlavy. Tohleto duo prý s tímhletím nebo s touhle skladbou Ocean House, je to prý kombinace nostalgické melodie s euforickou dance popovou produkcí. Jako proč ne, no. Já tomu teda moc nerozumím, ale mně se to líbilo jako písnička, není to špatný. Každopádně je tam posun ze 7. na 6. místo, tak uvidíme, jak se jim bude dařit dál. A hned potom se podíváme na 5. místo, tahle ta dvojka je tentokrát bez novinek, a tam je Mikael, to je projekt a skladba, která se jmenuje Spolu. A předchozí single, který vlastně Mikael udělal, který se jmenoval Nad věcí, ten prý jako zaujal pozitivní atmosférou, moderním zvukem, takže právě proto přichází Mikael s další skladbou, která se jmenuje Spolu, tak si to pojďte poslechnout a hlavně nezapomeňte hlasovat www.radio-relax.cz.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 6.

0: Tak a teď si budu muset dát hodně velkýho majzla, abych se v tom nějak nezamotal, protože před námi je třetí novinka. Jak už jsem říkal, v každé relaxádě jsou celkem čtyři. Je to pro jistotu, kdyby náhodou v tom dalším vydání některá ze skladeb vypadla, už tady byla třeba pětkrát. Tím pádem je tam velká šance, že ji nahradí právě některá z novinek. A nebo pak už záleží na vašich hlasech. Takový hodně otevřený. www.radio-relax.cz, tam můžete hlasovat. A co se týče té třetí novinky, Justy a samozřejmě s ní další ve dvojici, zpěvačka Sam Harper, mimochodem jsem si původně myslel, že to je chlap, ale ne, je to fakt jako žena. A co se týče téhleté dvojice, by se dalo říct, tak je to DJka a producentka Justy, ta prochází z Litvy, ale dlouhodobě žije v Dánsku, takže asi tak. Upřímně, až tak úplně moc jí neznám, a to i přesto, že na hudební scéně se už prý pohybuje nějaký ten pátek. No a když bych zašel k dalšímu místu, protože tam na čtvrtém místě, tam se posouváme pod stupně vítězů, je Loreen, to je vlastně další taková představitelka té severské muziky. Set Me Free, dvakrát vyhrála Eurovision Song, a to si myslím, že hovoří za vše. Tahle ta dnešní skladba je navíc ještě jako hodně, hodně dobrá. Tak jdem na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Ta šlapavá muzika, která do relaxády, tedy do hitparády Relax Rádia určitě patří, to je švédská zpěvačka Loreen, mimochodem dvojnásobná vítězka Eurovision Song, a skladba Set Me Free posunula nás vlastně k poslední novince v dnešní relaxádě, kterou má na svědomí britský DJ a producent, jmenuje se Joel Corey, a mimochodem známý je to, že si doma tapetuje platinovýma deskama. Má jich celkem 6, no pravda, tak to by musel být malý pokoj, ale tak aspoň něco málo. Někdo nemá třeba ani jednu. Má za sebou trošku delší odmlku, teď se vrací s novinkou, která se jmenuje Whisper. Je tam tak jako hodně takový ten nakažlivý taneční zvuk, to ostatně konec konců za chvíli uslyšíte. Co si budeme povídat, na letní party úplně jako jak dělaný. No a hned potom se podíváme na třetí místo, to znamená půjdeme na stupně vítězů, tam je Alex Warren. On je jako takový jako písničkář, by se dalo říct, ale na druhou stranu dělá dobrou muziku vlastně pro všechny, není to jenom písničkář. Teď vlastně má za sebou velmi úspěšný debut v roce 2025 a druhé album, který je prý daleko optimističtější než to jeho první. Já nevím, já si moc nespomínám ani na to první, ale každopádně jsem rád, protože optimismus k létu patří. Tak jdeme na to, čtvrtá novinka Joel Corey a hned potom Alex Warren, to je třetí místo v dnešní relaxádě.

0: Co si budem povídat, Alex Warren, on to písničkaření nezapře, nicméně umí to tak jako přetavit do dobrý muziky. Passenger to je jeho aktuální single, který je vlastně tady 4 týdny v Relaxádě, zatím je na 3. místě, pravda, od minula klesnu o 1 místo, ale já věřím tomu, že teď se schopí a půjde nahoru, obzvlášť, když je před ním 2. místo, které je tady vlastně dneska naposledy. Tím to tak jako nenápadně naznačuju, že Hilary Duff je tady prostě bohužel se svojí skladbou od Dreams Are dneska naposled, co se dá dělat. Mimochodem, Hilary Duff má tu výhodu, že začala jako herečka na Disney Channel, takže nazbírala ty fanoušky a faninky v těch nejmladších řadách, no pak se to s ní táhlo, co si budem povídat, a vlastně první album, který měl tak jako hodně velký úspěch, se jmenovalo Metamorphosis a vlastně patří do dneška mezi nejprodávanější popový nahrávky první poloviny 21. století. No a u nás v Relaxádě minule byla Hilary Duff první, dneska je 2. a je tady naposledy, tak si ji užijte.
1: Relaxádio. 2. místo.

0: pak je celkem logický, že Hilary Duff je na druhém místě, co si budeme povídat. Je to takový jako hodně široký zásah, co se týče věku, připadá mi to něco ve stylu I'm Barbie Girl, nebo takový. A fakt je to, že to funguje, to je důležitý. Každopádně Hilary Duff dneska končí na druhém místě, byla vlastně na všech třech, minule zvítězila, dneska hold prostě o jeden stupínek dolů. Příště už ji neuslyšíme, ale ve vysílání Rádia Relaxí samozřejmě pravidelně hrajeme. Jdeme rekapitulovat, už moc času nemáme.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Je to už neuvěřitelných 50 let, co se YouTube objevili na hudební scéně, sklíze jeden úspěch za druhým. Já je mám jako posazený hodně vysoko a dneska ta novinka, která se jmenuje Street of Dreams, bojuje vlastně o vaši přízeň. Stejně jako Madonna, Danceteria. Zatímco YouTube plánují vydání nového alba prý někdy na podzim, tak Madonna má za sebou v červenci vydání nového alba a myslím si, že bude hodně úspěšný. Já jim mám teda rád holku jednu. Další hudební pozdrav, jako v takovém tom letním rytmu, to je Justy a společně s ní zpěvačka Sam Harper, skladba se jmenuje Just a Little a je to vlastně třetí novinka v dnešním vydání, taky bude záviset, kolik dostane hlasů na www.radio-relax.cz nebo to může být Joel Corey.

0: Ten se vrací po trošku delší odmlce, to je pravda, ale zase, on už má vyděláno, tak asi se nemá kam spát. Dneska čtvrtá novinka, tak uvidíme, jak s tím zamáváte do příští středy.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Teď ale pojďme na tu základní desítku, to znamená tak, jak jste to seskládali před týdnem a jak jsme to dneska odprezentovali. Na 10. místě Ray Dalton, Go To Die, a co si budem povídat, on má podle mě hodně našlápnuto, a to, že byl minule 9. a dneska 10., to ještě nic neznamená. Já si myslím, že jeho chvíle teprve přijde, protože je tady teprve druhý týden. První týden je tady vlastně novinka z minulé, zajímavá kombinace, Slávek Fam a Poli Garant, Chci si být jistý, já si myslím taky, že to půjde rychle nahoru, i když bude to mít těžký, protože před ním na osmičce je třeba Eva Farná. Ta teda, přiznám se, docela mě překvapila tím, že díky vašim hlasům šla dost dolů, minule ze 4. místa, dneska na 8., ale tak to se prostě občas stává. Zabojuje a může se klidně vrátit zpátky tam, kam patří, to znamená podle mě do první trojky. Z 8. místa na 7. Martin Garrix a Ed Sheeran a Repeat It. Budu si muset někde přes nějaký YouTube dohledat to jejich vystoupení, který měli Amplak v ulicích Santiago, protože to musí být fakt jako hodně zajímavý. Konec konců se s tím docela dost teďka setkávám, že různý přestrojení a takový ty zpívání v metru a tak dále. Tak dneska sedmička. Na 6. Jubel Ocean.

0: Jak já s oblibou říkám, to je hudební pozdrav ze severu. Dva jméno vám neřeknu, to jsou to švédský jména, já prostě si to nejsem schopný zapamatovat, ale jsou prostě docela dobrý. Hrajou podle mě tanečnější muziku a takhle tu patří. Na pětce Mikael a Spolu.
1: Spolu je ta síla, víc než slova, víc než strach, co drží nás, když všechno padá.
0: Před čtvrtým místem, to znamená těsně před bednou, bych měl trošku smeknout, protože tam je dvojnásobná vítězka Eurovision Song a Švédka Loreen, zase jsme u toho, Švédka Set Me Free. A jdeme hned na trojku, Alex Warren, Passenger.

písničkář, no a končit bude jako písničkář, ne, vážně. Já si myslím, že dělá dobrou muziku, už jenom to, že je na třetím místě, čtvrtý týden v Relaxádě, já myslím, že ještě v té první trojce chvilinku zůstane. Na dvojce Hilary Duff, ale ta už tady příště nebude.

0: teď pozor, pomalinku, ale jistě se chystáme na první místo, takže kdo bude dneska na úplným vrcholu dnešního hitparádového žebříčku? Trošku budu ještě napínat, ale dlouho ne, protože a jelikož je tam, no já to řeknu, David Guetta a Alok. Alok je brazilský DJ, co si budem povídat, je to jeden z nejúspěšnějších producentů elektronické hudby současnosti a kromě té muziky se věnuje také řadě charitativních projektů, které jsou zaměřený na ochranu přírody a pozor, teď to přijde, taky pomoc domorodým komunitám, to taky nedělá úplně každej. No spolu s ním tam je taky David Guetta, k tomu snad takovou tomu není co dodat, to je prostě hitmaker. Teď jsem nedávno viděl někde nějaký reel, že vyprodal, nebo takhle, ona to je pravda, že třikrát vyprodal stadion v Paříži, to je fakt, měl tam tři koncerty, úplně stejně jako Eva Farna, to akorát měla u nás v Praze, ale je to srovnatelný. Musím teda uznat, že tam dávali záběr z toho posledního koncertu, z toho finálového, to byla obrovská show a je fakt, že to Davida Guettu, ten narvaný stadion, že ho to asi docela dost dostalo, protože tam ukazoval, jako brečí, byl fakt dojatej a bylo to super, takže jestli se někdy k tomu záznamu těch koncertů dostanete, určitě se na to jukněte, stojí to za to. Teď ale úplně někam jinam budeme se podívat na to, jak to zní, to znamená muzika, kterou jsem avizoval. David Guetta, Alok a ještě Štik Figur, skladba Run Run River, je tady čtvrtý týden, to znamená, ještě má velkou šanci, aby se na první místo podíval i v tom příštím vydání.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 19. července. Tento den roku 1947 se narodil kytarista a zpěvák Bernie Leadon, někdejší člen kapely Eagles. Ten samý den i rok spatřil světlo světa v Londýně rockový kytarista Brian May, člen skupiny Queen. Psal se rok 1968, když přišel na svět také pozdější fotbalista Pavel Kuka. Dva roky předtím se 50-letý zpěvák Frank Sinatra v Las Vegas oženil s 21-letou herečkou Miou Farrow. Od tohoto dne přesně 20 let trvalo, než se rocková formace Deep Purple oficiálně rozpadla. V roce 1961 zavedla jedna letecká společnost dnes už naprosto běžnou věc – promítání filmu během letu. Roku 1952 Helsinky zažili start 15. olympiády. V roce 1980 se konaly už olympijské hry 22. Dějištěm byla Moskva a Spojené státy americké a další je tehdy bojkotovaly. 19. červencový den 1984 první žena, co by kapitánka Boeingu 747 přeletěla Atlantik.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.